Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio. When I get home, I

0: Bingo.
1: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
1: Škoda Octavia. Na operativní leasing za 7 950 korun bez DPH měsíčně.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Do Brna, do Prahy.
5: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky.

0: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
1: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj, Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. V průběhu září 10 aut. Každé úterní slosování jste s plným tiketem ve hře o úžasný Land Rover Defender. Tak si ho nenechte ujet. Eurojackpot.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
1: Motocrossová show přímo u obchoďáku? Jo, slyšíte správně. Už 13. září ovládne OC Letňany světová hvězda freestyle motocrossu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků. Na programu nebude chybět ani minirampa, XP Boost Parkour zóna a Hot Wheels a Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Letňany. Už 13. září od 11 do 18 hodin. A nejlepší zpráva? Vstup je zdarma.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gír? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá. Datart XP. Kryjeme záda Game Room.

0: Sedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
1: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Někdy je byk prostě byk. Byk může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je byk přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Nálze máš kosmetiku i drogerii pohromadě. Vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
6: Dance Radio.

Během 1. zářijového týdne by zejména v jižní polovině Evropy mělo být velké vedro a nadprůměrné teploty by mohly být o víkendu na většině kontinentu. Evropa přitom už letos v létě zažila extrémní vlny veder, které přepsaly i řadu teplotních rekordů. Ještě pár let nazpět byl Bitcoin spojován především s technologickými nadšenci a spekulanty. Dnes se objevuje v portfoliích největších bank, správců majetku nebo penzijních a státních fondů. Bitcoiny za $1 000 000 si pořídila dokonce i Česká národní banka. Lidé, kteří přijdou o práci, budou v prvních 2 měsících nezaměstnanosti pobírat podporu v nezaměstnanosti ve výši 65% svého předchozího průměrného měsíčního čistého výdělku na místo současných 80%. Na konci podpůrčího období jim ale tato dávka oproti dnešku stoupne. V pondělí to schválila vláda, která tak vrátila velkou část parametrů podpory před reformu provedenou předchozím kabinetem Petra Fialy. Počasí. V úterý očekáváme převážně oblačnou polojasnou oblohu. Denní odpolední maxima nám vystoupí k 23 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Dáváte si úterní Dance Radio na vlnách 89 a 102,9 FM a já vám všem přeju krásné a ničím nerušené ráno. Love Station Teardrops, to je věc, která nám momentálně odpálila úterní ranní fresh. Já jsem Andy Road a přeju vám přinejmenším klidný start do úterního dne. Prázdniny máme za sebou, dneska datum 1. září, což znamená, že studenti nám jdou už do školy, tak jim přejeme úspěšný start nového školního roku. Svátek nám dneska slaví Linda společně se Samuelem, tak jim přejeme rozhodně všechno nejlepší. A pokud nějakou Lindu nebo Samika znáte, tak jim rozhodně napište. Z muziky nabídneme za chviličku třeba novinku v našem éteru Jungle The Wave, bude taky Fedele Grand Band, anebo San Holo a Bring Back The Color.
1: Tohle si nenechte ujít. Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte se vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
2: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
3: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Nálze máš kosmetiku i drogerii pohromadě? Vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky? Do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš? Alza.cz.
4: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
5: Do Brna, do Prahy.
6: Jeďte moderním vlakem.

0: nejlepějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
1: Dance Radio. Dance Radio. Novinka.

Dáváte si úterní Dance Radio na vlnách 89 a 102,9 FM a já vám všem přeju krásné a ničím nerušené ráno. Love Station Teardrops, to je věc, která nám momentálně odpálila úterní ranní fresh. Já jsem Andy Road a přeju vám přinejmenším klidný start do úterního dne. Prázdniny máme za sebou, dneska datum 1. září, což znamená, že studenti nám jdou už do školy, tak jim přejeme úspěšný start nového školního roku. Svátek nám dneska slaví Linda společně se Samuelem, tak jim přejeme rozhodně všechno nejlepší. A pokud nějakou Lindu nebo Samika znáte, tak jim rozhodně

0: Letní záležitost na Dance Radio na 89 a 129 FM, DKO, Henrietta, Lenty a já. Fantastická věc krátce před 8 hodinou raní. My se po 8 hodině podíváme do Velké Británie, protože Velká Británie přichází s revoluční věcí pro malé a méně známé hudebníky, aby mohli nastartovat svoji kariéru. Takže pokud i vy přemýšlíte o tom, že se dáte na DJing, produkci a nebo něco s tím spojené, tak určitě držte vlnu s Dance Radiem, protože Velká Británie by vám teďkon mohla pomoct. Do 8 hodiny si dáme třeba Joel Corey a Mnek Hattenhardt a bude taky Chavris, He Said, She Said.
1: Ty nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. Fruit, Peace, Love, Acid. Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nejs drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio. Dance Radio.

Nově přijatým středoškolákům a vysoškolákům ubyla letos jedna povinnost. Své zdravotní pojišťovně už nemusí hlásit, že pokračují ve studiu a zůstávají tak státními pojištěnci. Povinnost oznámit, že studenti po ukončení povinné školní docházky nebo úspěšném absolvování maturity pokračují ve studiu, mají od začátku roku 2026 samotné střední a vysoké školy. Všeobecná zdravotní pojišťovna chce nalákat do regionu, kde nyní chybí doktoři, až 350 mladých lékařů. Studujícím bude nabízet 480 tisíc korun, pokud tam po dokončení studia zůstanou minimálně 5 let. Nejrozsáhlejší a nejdéle trvající investiční akce v rámci stávající sítě pražského metra míří do finále. Poslední etapa rekonstrukce stropní desky nad vestibulem stanice metra Florence a přilehlým podchodem je hotová. Od začátku září se sem od zahájení ranního provozu vrací i dříve omezené autobusy a chodci. Počasí. Úterý očekáváme nad Českou republikou převážně oblačnou, zataženou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 23 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: I po 8 hodině si dáváte úterní Dance Radio na vlnách 89 a 102,9 FM. Volak Bump, to je věc, která nám teďkon prolítla naším éterem a věřím, že jste si ji pořádně užili. Skvělá zpráva pro britskou nezávislou scénu a tamní klubovou kulturu, protože organizace Featured Artist Collection oficiálně spustila přihlášky do nového kola fondu UK Artist Touring Fund. Umělci tak mohou získat dotaci až 8000 liber na pokrytí nákladů spojených s turné po malých a středních klubech či festivalech. Fond získal masivní finanční injekci ve výši 300 000 liber od organizace Life Trust, a to díky úspěšnému systému dobrovolných příspěvků z prodeje lístku na velké arénové show. O co se jedná a o čem by to mělo být, tak pokud je někdo, nevíme tomu, méně známý umělec nebo respektive méně známý DJ a chce nastartovat vlastně kariéru, tak Velká Británie přišla s touto revoluční věcí, která vlastně pomůže lokálním DJům a producentům právě prorazit. Já si myslím, že tohle je určitě skvělá věc, že vlastně Velká Británie podporuje mladé umělce nebo respektive menší DJ, kteří nejsou ještě na té světové úrovni, a díky těm 8000 librám, který vlastně mohou díky tady toho fondu získat, tak se jim třeba podaří nastartovat kariéru a třeba brzy uslyšíme o nových talentech. Já bych třeba osobně uvítal, aby nějaký takovýhle fond byl u nás, aby někdo v České republice taky pomáhal menším a méně známým umělcům. Myslím si, že by to naší hudební scéně určitě hodně pomohlo. Pojďme radši dál na muziku. Crafty Cuts, Tiesto, bude taky 1984 Overrun a nebo taky Pan Olda jako novinka v našem éteru.
1: A raz, dva, tři, 4,21.
2: mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
3: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj, Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. V průběhu září 10 aut. Každé úterní slosování jste s plným tiketem ve hře o úžasný Land Rover Defender. Tak si ho nenechte ujet. Eurojackpot.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.

Dáváte si úterní den s rádio na vlnách 89 a 102,9 FM. Tohle to byla novinka v našem éteru, ryze česká záležitost, pan Olda, Wait for me. Já si myslím, že

přesně tyhle ty tóny jsou ty tóny, které chcete slyšet takhle po ránu, aby jsme se všichni společně naladili na ten úterní den. No a vzhledem k tomu, že máme ponovince, tak se pojďme podívat rovnou na to, jak to bude dneska vypadat s počasím. Počasí. V úterý očekáváme převážně oblačnou polojasnou oblohu. Denní odpolední maxima se budou pohybovat okolo 23 stupňů a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. No co k tomu víc dodat? Už je prostě znatelný, že letní prázdniny nebo léto nám skončilo, tak se musíme srovnat s tím, že ty teploty už nebudou to, na co jsme byli v posledních měsících zvyklí. Pojďme dál na muziku před námi. Fantastická věc. Bingo Players, Devotion, bude taky K-Motions, Mojo, Norma Jean Martin a spousta dalšího. Krásné ráno s Dance Rádiem. Dance Radio. Dance Radio.

0: Stále si dáváte úterní ranní fresh na Dance Radio na 89 a 102,9 FM. Example Stay Awake, nádherný návrat do minulosti, úžasná záležitost. My se pomalu jistě blížíme k 9. hodině ranní, kdy po 9. tady pro vás bude už dopolední drive s Katie. Odpoledne se můžete taky těšit na odpolední show s Michaelem C. A samozřejmě 24/7, ten nejlepší taneční playlist českým éteru. Do 9. stihneme zahrát třeba určitě ještě Roger Sanchez a Save Me Now. Já se pro dnešek koučím, mějte se krásně, kdybyste měl dneska náhodou někdo roupy, tak dneska mě můžete zastihnout v hlavním čase v pražském klubu Duplex a další eventy jsou zobrazeny na mém Instagramu, kde jsem jako DJ Andy Road. Loučím se, těším se zítra zase v 7 a mějte se krásně, krásný úterý. Ahoj.
1: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Když se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operách Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.

Během 1. zářijového týdne by zejména v jižní polovině Evropy mělo být velké vedro a nadprůměrné teploty by mohly být o víkendu na většině kontinentu. Evropa přitom už letos v létě zažila extrémní vlny veder, které přepsaly i řadu teplotních rekordů. Ještě pár let nazpět byl Bitcoin spojován především s technologickými nadšenci a spekulanty. Dnes se objevuje v portfoliích největších bank, správců majetku nebo penzijních a státních fondů. Bitcoiny za $1 000 000 si pořídila dokonce i Česká národní banka. Lidé, kteří přijdou o práci, budou v prvních 2 měsících nezaměstnanosti pobírat podporu v nezaměstnanosti ve výši 65% svého předchozího průměrného měsíčního čistého výdělku na místo současných 80%. Na konci podpůrčího období jim ale tato dávka oproti dnešku stoupne. V pondělí to schválila vláda, která tak vrátila velkou část parametrů podpory před reformu provedenou předchozím kabinetem Petra Fialy. Počasí. V úterý očekáváme převážně oblačnou polojasnou oblohu. Denní odpolední maxima nám vystoupí k 23 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Přátelé, na frekvencích Dance Radio je tady s váma opět Katie a vám přeji krásný dobrý ráno. Startuje dopolední drive dneska s datem 1. září 2026. Především dneska po dlouhých 2 měsících prázdnin školáci vyrážejí do ulic a taky do lavic. Doufám, že vás tam dneska nebudou příliš dlouho trápit, stejně jako celý týden, tak věřím, že jste to zmákli. No a taky zdravíme úplně všechny, kteří vadí v Dance Radio. Co vás dneska čeká, kromě skvělý hudby a taky novinek? Probereme filmové novinky, probereme novinky okolo hudby, probereme taky skvělý rubriky, jako je video set dne, taky pro vás budu mít tipy kam za kulturu a bude toho mnohem víc. Mimochodem, svátek dneska slaví Linda, takže přejeme všechno nej a já vám přeji krásný dobrý ráno, ať už jste kdekoliv.
1: Dance Radio. House, trance, techno, drum and bass, tech house. Ta nejlepší taneční muzika 24 hodin denně. Každý den non-stop na Dance Radio.

0: Informace ze světa taneční scény. To naladíš každý den od rána do večera na tý nejvíc taneční frekvenci u nás. Dance Radio. Ta nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj, Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. V průběhu září 10 aut. Každé úterní slosování jste s plným tiketem ve hře o úžasný Land Rover Defender. Tak si ho nenechte ujet. Eurojackpot.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Kik. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
6: Pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 40% na celé značky Sensodyne, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu Listerin za 99,90. Více na tetadrogerie.cz.
7: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
8: Někdy je byk prostě byk. Byk může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je byk přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gír? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá. Datart XP. Kryjeme záda Game Room.
0: Dance Radio. Dance Radio.

posloucháte Dnes Radio a přátelé, my se hned vrhneme do kina na filmové novinky. Pojďme si říct, že léto bylo našlapaný, co se týká filmama, což nebývá zvykem, ale podzim bude ještě daleko víc akčnější a přijdou si na své hlavně všichni fanoušci sci-fi, Marvelovek a legendárních Avengerů, protože míří do kin velmi očekávaný snímek a to velmi očekávaný film Avengers Doomsday. Mimochodem, trailer k tomuhle filmu, který bude mít premiéru letos na podzim, už je venku a musím říct, že Marvel po obrovském letním úspěchu, který zaznamenal s filmem Spider-Man z Bruce Nový den, se chystá na vánoční trhák a právě tou bude týmovka Avengers Doomsday, kde se spojí mimochodem nejenom Avengers, ale taky Fantastická čtyřka a X-meni v boji s Doktorem Doomem. No, mrkněte se na upoutávku, ta stojí za to a všichni scifaři a milovníci sci-fi prostě věřím, že povinně půjdou do kina. Co ještě zajímavý, že v rámci osvěžení paměti spoustu kin uvádí v září snímek, a to konkrétně Avengers Endgame, abyste se tak trošku, zároveň i prodlouženou verzi, abyste se trošku naladili právě na tohleto pokračování a určitě se vám právě to opakování bude hodit. Tak mrkněte, kam můžete vyrazit do kina ještě v září, abyste byli ready potom na zimu. Dance Radio.

Do vašich uší jsme si v Éteru Dance Rádia dali další muziku, další melodie. V těch budeme pokračovat už za chvíli, ale teď taky velmi očekávaný tip na videoset, který byste si měli dát. A pokud máte rádi umělce a producenta Forteta, tak právě Fortet, to je prostě záruka kvality. A ten momentálně láká svý fanoušky na kompletní videozáznam a audio ze svého posledního vystoupení v londýnském Alexander Palace, který byl velmi, velmi očekávaný, a to tedy z loňského listopadu, a o kterým se hodně mluvilo. A právě britský umělec tady v rámci tohohle liveka hrál přes 4 hodiny a kompletní přehrání setu je aktuálně k dispozici na Apple Music a taky samotným YouTube. To YouTube obsahuje video z vystoupení a zachycuje událost, jak se i sál plní, a potom samozřejmě si můžete užít jeho liveko, který je fantastický, který samozřejmě zazní tam spoustu jeho vlastních věcí, ale taky spoustu dalších zajímavých věcí z řady jeho kolegů, takže doporučuji. Myslím si, že vás chytne za srdce nejenom hudební věc, ale taky i světelné efekty, zvuk, režie a celkově to na vás opravdu dýchne. Takže můj dneska videoset a tip velký na videoset, který by vás neměl minout. Mimochodem ho budeme také sdílet na našich sociálních sítích. I přestože je to starší věc, tak věřím, že se to dáte.

Nově přijatým středoškolákům a vysoškolákům ubyla letos jedna povinnost. Své zdravotní pojišťovně už nemusí hlásit, že pokračují ve studiu a zůstávají tak státními pojištěnci. Povinnost oznámit, že studenti po ukončení povinné školní docházky nebo úspěšném absolvování maturity pokračují ve studiu, mají od začátku roku 2026 samotné střední a vysoké školy. Všeobecná zdravotní pojišťovna chce nalákat do regionu, kde nyní chybí doktoři, až 350 mladých lékařů. Studujícím bude nabízet 480 tisíc korun, pokud tam po dokončení studia zůstanou minimálně 5 let. Nejrozsáhlejší a nejdéle trvající investiční akce v rámci stávající sítě pražského metra míří do finále. Poslední etapa rekonstrukce stropní desky nad vestibulem stanice metra Florence a přilehlým podchodem je hotová. Od začátku září se sem od zahájení ranního provozu vrací i dříve omezené autobusy a chodci. Počasí. V úterý očekáváme nad Českou republikou převážně oblačnou zataženou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 23 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Ladíte Dance Radio a úterní dopolední drive. A doufám, že jste s námi a přátelé, pojďme se teď podívat do světa sociálních sítích a současných trendů, který, jelikož asi už nejsem úplně cílovka, ale TikTok mám, ale čas od času na mě vyběhnou ty trendy a úplně říkám, to jo, jako v jakém vesmíru žiju. Každopádně ten trend, který momentálně na TikToku především se šíří u mužů, mladých mužů podotýkám, tak je velmi zajímavý a souvisí s takzvaným jako pravidelným nemytím, jo. Ten trend se jmenuje Pheromone Maxing a je to opravdu trend, který se sice už objevil 2 roky zpátky, ale teďka zaznamenal obrovskou vlnu jako sdílení v srpnu. A o čem to je? No, prostě message je jasná. Méně se sprchovat, vynechat deodorant, někdy si dát i propocený tričko a údajně nechat teda vyniknout přirozenou vůni a spoustu lidí a mužů si o toho slibuje, že to bude pro protějšek atraktivnější. Tak, pojďme si říct, že samozřejmě někdy taková ta přirozená vůně, když si ho nedáte nějaký jako prostě jako voňavku a tak, tak je to údajně podle nějakých statistik zajímavý určitě, ale představa, že se někdo 2 až 3 dny nemeje a nepoužije ani žádný deodorant, tak si pánové myslím, že to tak atraktivní nebude, ale můžete to zkusit a pak nám dejte vědět.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na Auto Jarov. CZ.
3: A raz, 2, 3, 4,21.
4: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Dance Radio.

ladíte dopolední drive na Dance Radio s Katie dneska do 12. hodiny a přátelé, pokud chcete být v obraze a chcete vědět, co novýho vyšlo za muziku, kam vyrazit na dobrý koncert nebo party a případně vědět novinky okolo dění našeho rádia, info třeba o soutěžích, o našich pořadech a tak dále, hostech, tak není nic našího, než nás sledovat na sociálních sítích, najdete nás na Facebooku i Instagramu, kde s váma pravidelně sdílíme dění okolo převážně hudební, elektronický scény, takže sledujte nás, díky tomu budete vědět info z první ruky, budete v obraze a věřím, že těch informací opravdu denně obrovské množství a proto jsme tady my, abychom to filtrovali a díky nám jste měli obrovský přehled. Takže Facebook, Instagram, Dance Radio, přesně tak nás tam najdete, takže nás sledujte.

0: Radio, doufám, že máte příjemný úterní dopoledne a my už se pojďme podívat na možná, ale možná nový světový rekord, pokud tady to autoři uznají. Ale prosím vás, je to velmi zajímavý, protože údajně existuje vystoupení doposud nejmladší DJky světa, a to pětiletý holčičky, která se jmenuje DJka Lili a která údajně 15. srpna vystoupila na pódiu v rámci festivalu Awaken Music Festival, kdy bez asistence odehrála DJ set, který měl skoro 51 minut. Během něho zazněly taneční skladby jako třeba Don't You Worry Child od Swedish House Mafia nebo Beautiful Now od Zeda a údajně slečna hrála podle jejich rodičů na setupu na takový jako docela hodně dobrý konzoli, zvládla to a údajně teda opravdu tohleto, pokud potvrdí porota, tak tato holčička bude nejmladší účastnící, ale taky DJkou, která vystoupila v tomhletom věku na festivalu v Utahu. No je to hustý, já si to jdu vygooglit a musím říct, že opravdu zmínka o této slečně jsou tam i videa a fotky, takže je to masakr v 5 letech, jako vemte si to, to je mazec, takže doufám, že to vyjde a držíme pěsti a věřím, že třeba o této holčičce ještě jednou uslyší.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
3: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
4: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.

Během 1. zářijového týdne by zejména v jižní polovině Evropy mělo být velké vedro a nadprůměrné teploty by mohly být o víkendu na většině kontinentu. Evropa přitom už letos v létě zažila extrémní vlny veder, které přepsaly i řadu teplotních rekordů. Ještě pár let nazpět byl Bitcoin spojován především s technologickými nadšenci a spekulanty. Dnes se objevuje v portfoliích největších bank, správců majetku nebo penzijních a státních fondů. Bitcoiny za $1 000 000 si pořídila dokonce i Česká národní banka. Lidé, kteří přijdou o práci, budou v prvních 2 měsících nezaměstnanosti pobírat podporu v nezaměstnanosti ve výši 65% svého předchozího průměrného měsíčního čistého výdělku na místo současných 80%. Na konci podpůrčího období jim ale tato dávka oproti dnešku stoupne. V pondělí to schválila vláda, která tak vrátila velkou část parametrů podpory před reformu provedenou předchozím kabinetem Petra Fialy. Počasí. V úterý očekáváme převážně oblačnou polojasnou oblohu. Denní odpolední maxima nám vystoupí k 23 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance radio. Dance radio.

0: Přátelé, doufám, že máte příjemný dopoledne na našich frekvencích. Dopolední drive je stále v plném proudu a já už mám pro vás tipy na nový desky. Rozhodně doporučuji třeba novej živák od kapely 21 Pilots, který vydávají More Than We Ever Imagined, a to liveko z Mexico City, takže určitě doporučuji. My se přesuneme trošku k dalším žánrům, a to k art popu. Doporučím americkou experimentální skladatelku Julia Holter, která přináší fanouškům novinku Materia. Určitě si to dejte. Zároveň dalším hudebním typem je i novinka a navazující počin na její debut, a to od zpěvačky Paris Jackson, která přináší v Happiest Day of My Life trošku příjemnou změnu a posouvá se k alternativnímu roku a taky post-grunge. A pokud máte rádi tyhle žánry, tak doporučuji. No a mám pro vás taky tip na něco víc mainstreamovějšího, a je to talentovaný zpěvák Sam Smith, který přináší pop, R&B a soul v rámci novinky Hazel Eyes. A co je zajímavý, že Hazel Eyes vypouští zpěvák po velmi úspěšný tour, ze kterého už fanoušci znají tyhle ty kousky, a jako dárek završení vydává tenhle ten počin. Tolik tipy na novou hudbu, doufám, že jsme vás inspirovali.
1: Ty nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. Truth, peace, love, acid. Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nej z drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio. Dance Radio.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa z kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Máme.
4: Kolik?
3: Stovku.
4: Na co?
3: Na koláč.
5: Koju.
4: Není zač.
3: Máme.
4: Kolik?
3: 300.
4: Na co?
3: Na kino. Koju.
4: Není zač.
6: Máme.
4: Kolik?
6: Pět.
4: Na co?
6: Na jídlo.
4: Není zač.
7: Urychlete svým dětem kroky k samostatnosti s účtem pro děti u ČSOB. Nyní s odměnou až 600 korun. ČSOB. Jdeme vám naproti.
8: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
9: Do Brna, do Prahy.
10: Jeďte moderním vlakem

soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky.

celé kulturní a party tipy jsou ready i dneska. Pojďme se podívat, kde se co děje. Začneme v muzeích a divadlech. Národní divadlo dneska od 15 hodin nabízí Národní Open Air 2026. Těšit se můžete dneska a stejně jako dnes i další dny v PVA Expo Praha na výstavu Harry Potter The Exhibition, což je putovní výstava pro všechny fanoušky Harryho. Letos Keanu Reevesem, tak to je hollywoodský herec, který věřím, že je velmi oblíbený. Bio Oko nabízí a do dnešního dne speciální promítání v rámci tohohle herce a jeho geniálních snímků, takže ještě stihnete třeba promítání i dneska. Těšit se můžete na další výstavu Sherlock Holmes The Exhibition, která probíhá v Bílý labuti. No a pojďme omrknout koncerty The Prostitute a taky Syntax Error se na vás těší o 20 hodin v Bike Jesus. Těšit se můžete dneska v kafé v lese na New Candies a taky Oddly The Trills, start 20. hodina. V Jazz Doku dneska se na vás těší Diva Bára od 21 hodin. No a pokud půjdete okolo Crossu, tak tady můžete vyrazit o 20 hodin na Prague 7 Records Showcase. Takže věřím, že si to užijete. Tolik tipy, kde se co děje. Věřím, že nebudete sedět doma.

Přátelé, neuvěřitelně rychle to uteklo, já se pomalinko rozloučím, do 12. hodiny vám nabídnu ještě poslední dva kousky, pak už zprávy a počasí v celou s kolegou Andym. Odpoledne se na vás těší kolega Mikey mezi 14. a 18. hodinou, no a v podvečer a večer vás čekají taky naše pravidelné pořady, co je na programu už dneska po létě, návrat pořadu Showtime s Terkou a Mikeym mezi 18. a 19. I dneska se na vás těší hudební host. V pozdějších hodinách taky Ferry Corsten a Resonation Radio od 20 hodin Tritonal a Tritonia Radio Show, od 21 Jamie Jones a pak taky Nicole Moudaber od 23. Moc si to užijte, buďte s náma, mějte se krásně a já se na vás těším zase zítra po 9. Dance Radio.

Nově přijatým středoškolákům a vysoškolákům ubyla letos jedna povinnost. Své zdravotní pojišťovně už nemusí hlásit, že pokračují ve studiu a zůstávají tak státními pojištěnci. Povinnost oznámit, že studenti po ukončení povinné školní docházky nebo úspěšném absolvování maturity pokračují ve studiu, mají od začátku roku 2026 samotné střední a vysoké školy. Všeobecná zdravotní pojišťovna chce nalákat do regionu, kde nyní chybí doktoři, až 350 mladých lékařů. Studujícím bude nabízet 480 tisíc korun, pokud tam po dokončení studia zůstanou minimálně 5 let. Nejrozsáhlejší a nejdéle trvající investiční akce v rámci stávající sítě pražského metra míří do finále. Poslední etapa rekonstrukce stropní desky nad vestibulem stanice metra Florence a přilehlým podchodem je hotová. Od začátku září se sem od zahájení ranního provozu vrací i dříve omezené autobusy a chodci. Počasí. V úterý očekáváme nad Českou republikou převážně oblačnou zataženou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 23 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
1: Ahoj, Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. V průběhu září 10 aut. Každé úterní slosování jste s plným tiketem ve hře o úžasný Land Rover Defender. Tak si ho nenechte ujet. Eurojackpot.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
4: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
5: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
6: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.

0: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
2: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gír? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá. Datart XP. Kryjeme záda Game Room.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
5: Dance Radio. Dance Radio.

0: Dance Radio News.
1: Během 1. zářijového týdne by zejména v jižní polovině Evropy mělo být velké vedro a nadprůměrné teploty by mohly být o víkendu na většině kontinentu. Evropa přitom už letos v létě zažila extrémní vlny veder, které přepsaly i řadu teplotních rekordů. Ještě pár let nazpět byl Bitcoin spojován především s technologickými nadšenci a spekulanty. Dnes se objevuje v portfoliích největších bank, správců majetku nebo penzijních a státních fondů. Bitcoiny za $1 000 000 si pořídila dokonce i Česká národní banka. Lidé, kteří přijdou o práci, budou v prvních 2 měsících nezaměstnanosti pobírat podporu v nezaměstnanosti ve výši 65% svého předchozího průměrného měsíčního čistého výdělku na místo současných 80%. Na konci podpůrčího období jim ale tato dávka oproti dnešku stoupne. V pondělí to schválila vláda, která tak vrátila velkou část parametrů podpory před reformu provedenou předchozím kabinetem Petra Fialy.
0: Počasí.
1: V úterý očekáváme převážně oblačnou polojasnou oblohu. Denní odpolední maxima nám vystoupí k 23 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Máme.
1: Kolik?
0: Stovku.
1: Na co?
0: Na koláč.
2: Koju.
1: Není zač.
0: Máme.
1: Kolik?
0: 300.
1: Na co?
0: Na kino. Koju.
1: Není zač.
3: Máme.
1: Kolik?
3: 500.
1: Na co?
3: Na jídlo.
1: Není zač.
4: Urychlete svým dětem kroky k samostatnosti s účtem pro děti u ČSOB. Nyní s odměnou až 600 korun. ČSOB. Jdeme vám naproti.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na auto

0: kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
1: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Dance Radio.

Dance Radio News. Nově přijatým středoškolákům a vysoškolákům ubyla letos jedna povinnost. Své zdravotní pojišťovně už nemusí hlásit, že pokračují ve studiu a zůstávají tak státními pojištěnci. Povinnost oznámit, že studenti po ukončení povinné školní docházky nebo úspěšném absolvování maturity pokračují ve studiu, mají od začátku roku 2026 samotné střední a vysoké školy. Všeobecná zdravotní pojišťovna chce nalákat do regionu, kde nyní chybí doktoři, až 350 mladých lékařů. Studujícím bude nabízet 480 000 korun, pokud tam po dokončení studia zůstanou minimálně 5 let. Nejrozsáhlejší a nejdéle trvající investiční akce v rámci stávající sítě pražského metra míří do finále. Poslední etapa rekonstrukce stropní desky nad vestibulem stanice metra Florence a přilehlým podchodem je hotová. Od začátku září se sem od zahájení ranního provozu vrací i dříve omezené autobusy a chodci. Počasí. V úterý očekáváme nad Českou republikou převážně oblačnou zataženou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 23 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Krásný taneční odpoledne, my jsme Dance Radio, hrajeme nejlepší dance music playlist, jako vždy na webu nebo v aplikaci danceradio.cz. Podíváme se dnes taky za legendární mistryní japonský avantgardy. Prozradím, co kulturního se dělo a bude dít ve velkém meziříčí a k tomu vám budu hlavně hrát nejlepší taneční pecky. Za chvilku pokračujeme. Dnes večer vás taky čeká nový showtime v nový sezóně. Od 18 hodin dostaneme se k tomu taktéž. Máme opět pro vás speciálního hosta a dorazí i Terka. Nejlepší taneční servis pokračuje právě teď.
1: Ty nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. True Peace Love Acid. Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nej z drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio. Dance Radio.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90. Až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.
3: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
1: Dance Radio. Dance Radio.

Jsme Dance Radio, hrajeme nejlepší taneční muziku. V 97 letech zemřela Yayoi Kusama, legendární mistryně japonský avantgardy. Kusama patřila k nejvýraznějším tvůrcům současného světového umění. Kromě toho byla taky napříč světem velmi populární a komerčně úspěšná. Fantastní instalace, které Kusama za víc než 60 let svý umělecký práce vytvořila, oscilují mezi pohádkou a noční můrou. Myslím si, že možná znáte, protože jste mohli její tvorbu vidět i v České republice. Kusama se netajila tím, že od raného mládí zažívala halucinace a taky strach z nich překonávala právě prostřednictvím své tvorby. Narodila se v japonské prefektuře Nagano a vystudovala uměleckou školu v Kyotu. Bydlela i v USA a začátkem 70. let se vrátila zpátky do Japonska. Od nás ale další taneční muzika. Pojďme na to.

0: Jsme Dance Radio. Velký Meziříčí je pro většinu lidí nejspíš jenom město na cestě mezi Brnem a Prahou. Někdo zahlídne z jedoucího auta nedaleký zámek, jiní se zastaví na odpočívadle u jednoho fast foodu. Málo kdo ale sjede z dálnice a to říkají hlavně pořadatelky festivalu Bezmez. Jenž právě tohleto město zpřístupňuje i lidem odjinud. Tahleta velmi výjimečná akce vznikla sloučením místního festivalu Bezmez a kočovního festivalu Moon Noise. Ten pořádá hudební magazín Full Moon spolu s hudební platformou Hard Noise a měl by se konat ve Velmezu, tedy Velkým Meziříčí, i příští rok, takže případně máte možnost a tip, kam za kulturou poměrně netradičně vyrazit. Od nás další muzika v celou zprávy a Andy.
1: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
3: Do Brna, do Prahy.
4: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
5: Dance Radio.

Dance Radio, Praha 89 a 102,9 FM. Dance Radio. Dance Radio. Dance.

Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

Dance Radio. This is Rock KLM.

Během 1. zářijového týdne by zejména v jižní polovině Evropy mělo být velké vedro a nadprůměrné teploty by mohly být o víkendu na většině kontinentu. Evropa přitom už letos v létě zažila extrémní vlny veder, které přepsaly i řadu teplotních rekordů. Ještě pár let nazpět byl Bitcoin spojován především s technologickými nadšenci a spekulanty. Dnes se objevuje v portfoliích největších bank, správců majetku nebo penzijních a státních fondů. Bitcoiny za $1 000 000 si pořídila dokonce i Česká národní banka. Lidé, kteří přijdou o práci, budou v prvních 2 měsících nezaměstnanosti pobírat podporu v nezaměstnanosti ve výši 65% svého předchozího průměrného měsíčního čistého výdělku na místo současných 80%. Na konci podpůrčího období jim ale tato dávka oproti dnešku stoupne. V pondělí to schválila vláda, která tak vrátila velkou část parametrů podpory před reformu provedenou předchozím kabinetem Petra Fialy. Počasí. V úterý očekáváme převážně oblačnou polojasnou oblohu. Denní odpolední maxima nám vystoupí k 23 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Tady jeden z rádia po 15. opět playlist v plném proudu. Anonym Cyberleak na internetu zveřejňoval a možná bude zveřejňovat záběry z nedokončené hry Grand Theft Auto 6. Jde o nejočekávanější videohru tohohle desetiletí, o tom není pochyb a vývojáři na ní pracují už dekádu. Cyberleak prý chce upozornit na nekalý praktiky herního studia, ale zatím prodával hlavně kryptotoken. Myslím si, že mu rockstáři docela zavařili tím, že už je online k vidění velký extended trailer, a to přímo z hraní Grand Theft Auto 6. Hra vypadá náramně a vám doporučuji, pokud máte hry rádi, se na něj podívat. Myslím si, že ale už jste ho téměř všichni viděli. Vše online. Od nás další muzika, jsme Dance Radio.
1: Teď pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
4: Motokrosová show přímo u obchoďáku? Jo, slyšíte správně. Už 13. září ovládne OC Letňany světová hvězda freestyle motokrosu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků. Na programu nebude chybět ani minirampa, XP Boost Parkour Zóna a Hot Wheels a Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Letňany. Už 13. září od 11 do 18 hodin. A nejlepší zpráva? Vstup je zdarma.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj, Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. V průběhu září 10 aut. Každé úterní slosování jste s plným tiketem ve hře o úžasný Land Rover Defender. Tak si ho nenechte ujet. Eurojackpot.
8: Náš výkup je teď totální hardcore. Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.

opravdu absurdních komedií by to mohla být velká zábava. Jdeme zpátky k tanečnímu playlistu. My jsme Dance Radio, názvy songů hledejte na danceradio.cz nebo v naší apce.

0: Jsme Dance Radio a hrajeme parádní taneční muziku. I před 16. kdy vás čeká opět Andy a další zprávy. Provozovatelé kin v Británii zavádějí pravidla. Pozor, který mají zakázat nebo omezit chytrý brýle s kamerou, včetně brýlí s umělou inteligencí od různých společností. Informovala o tom britská asociace kin s odkazem na obavy týkající se soukromí a taky filmového pirátství. Osobně se teda divím, že ten zákaz už neplatí delší dobu, protože sice celý film se aktuálně díky pamětím a výdrži baterii nahrát na tyhle tý brýle nedá, ale část třeba 20 až 30 minut už aktuálně ano. Uvidíme, kam to bude postupovat, ale rozhodně správný zákaz. Další muzika pokračuje na Dance Radio právě teď.
1: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
2: A raz, dva, tři, 4,21. Lalala.
3: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
4: Někdy je byk prostě byk. Byk může znamenat obrovský. Jindy zase gigantický. Někdy je byk přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
5: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gír? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá! Datart XP. Kryjeme záda Game Room.
6: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
5: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.

Nově přijatým středoškolákům a vysoškolákům ubyla letos jedna povinnost. Své zdravotní pojišťovně už nemusí hlásit, že pokračují ve studiu a zůstávají tak státními pojištěnci. Povinnost oznámit, že studenti po ukončení povinné školní docházky nebo úspěšném absolvování maturity pokračují ve studiu, mají od začátku roku 2026 samotné střední a vysoké školy. Všeobecná zdravotní pojišťovna chce nalákat do regionu, kde nyní chybí doktoři, až 350 mladých lékařů. Studujícím bude nabízet 480 tisíc korun, pokud tam po dokončení studia zůstanou minimálně 5 let. Nejrozsáhlejší a nejdéle trvající investiční akce v rámci stávající sítě pražského metra míří do finále. Poslední etapa rekonstrukce stropní desky nad vestibulem stanice metra Florence a přilehlým podchodem je hotová. Od začátku září se sem od zahájení ranního provozu vrací i dříve omezené autobusy a chodci. Počasí. V úterý očekáváme nad Českou republikou převážně oblačnou zataženou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 23 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Skvělá taneční muzika na Dance Radio. Tuhle tu neděli, tedy tu první zářijovou, můžete zdarma vyrazit do státních muzeí a taky galerií a pak i každou následující první neděli v měsíci. Další státní kulturní instituce, jako knihovny, jsou prý ale opomíjený. Pokud vyrazíte právě do státních muzeí, galerií, na zámky a tak dále, tak vězte, že spousta prohlídek, programů a podobně může být už vyprodaných. Zájem je ohromný, tak ať se někde netlačíte. Od nás další muzika, jsme Dance Radio. Super poslech.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
3: Máme.
4: Kolik?
3: Stovku.
4: Na co?
3: Na koláč.
5: Koju.
4: Není zač.
3: Máme.
4: Kolik?
3: 300.
4: Na co?
3: Na kino. Koju.
4: Není zač.
6: Máme.
4: Kolik?
6: 5.
4: Na co?
6: Na jídlo.
4: Není zač.
1: Urychlete svým dětem kroky k samostatnosti s účtem pro děti u ČSOB. Nyní s odměnou až 600 korun. ČSOB. Jdeme

Rehab Ghost Town, tady jeden z radio a nejlepší taneční muzika. Jsem vám pořád Michael C. Dnes vás čeká taky první vydání Showtimeu v nový sezóně. Kdo se nám představí ve vysílání, tak to se dozvíte, pokud budete poslouchat i nadále. Za chvilku vám to prozradím. Do té doby ale pošlu samozřejmě další taneční výběr, třeba Purple Disco Machine s Dukem Dumontem a Nothing But Thieves, Something On My Mind. Si Mellow Nada, Kid Smurf, Stop Me Now, nebo Crazy Bizzle, Lockdown.

0: vše na Dance Radio. Tak buďte s náma. Díky, že ladíte nejvíc taneční muziku.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90. Až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.
2: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operách Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
3: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě. Vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
4: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na AA.

0: 642, nowy projekt Johna Newmana. What Would I Do? Najlepsza taneczna muzyka pokračuje. 18 hodin startuje nová sezóna pořadu Showtime, dorazí Terka, která už je natěšená, jak mi prozradila. No a taky náš dnešní host, v nový sezóně uslyšíte DJ, který si říkali mix, takže se těšte. Pro ně je to poměrně neznámý jméno a tak jsem moc zvědavý na to, jak se představí nám a samozřejmě hlavně vám, tedy posluchačům. 18 hodin to všechno odpálíme. Teď už dneska je Love Is Gone, dáme si Alessa s Pendulum a mojí oblíbenou Fate a Higo dorazí s hitem Energy. Celou zprávy a kolega Endyrout jsme Dance Radio.
1: Dance Radio, Praha 89 a 102,9 FM. Dance Radio. Dance Radio. Dance.

0: Radio News.
1: Během 1. zářijového týdne by zejména v jižní polovině Evropy mělo být velké vedro a nadprůměrné teploty by mohly být o víkendu na většině kontinentu. Evropa přitom už letos v létě zažila extrémní vlny veder, které přepsaly i řadu teplotních rekordů. Ještě pár let nazpět byl Bitcoin spojován především s technologickými nadšenci a spekulanty. Dnes se objevuje v portfoliích největších bank, správců majetku nebo penzijních a státních fondů. Bitcoiny za $1 000 000 si pořídila dokonce i Česká národní banka. Lidé, kteří přijdou o práci, budou v prvních 2 měsících nezaměstnanosti pobírat podporu v nezaměstnanosti ve výši 65% svého předchozího průměrného měsíčního čistého výdělku na místo současných 80%. Na konci podpůrčího období jim ale tato dávka oproti dnešku stoupne. V pondělí to schválila vláda, která tak vrátila velkou část parametrů podpory před reformu provedenou předchozím kabinetem Petra Fialy.
0: Počasí.
1: V úterý očekáváme převážně oblačnou polojasnou oblohu. Denní odpolední maxima nám vystoupí k 23 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.
0: Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Helio, no taky Joe Killing, jsem Kačiu, my jsme Dance Radio a hrajeme nejlepší taneční playlist. Podíváme se do hitparády Dance Radio Chart, protože do zítřejších 15 hodin máte stále čas ovlivnit už 35. letošní kolo, a to na našem webu danceradio.cz. Minulý týden jsme nasadili tři novinky, byly mi Jamie Jones, Clean Bandit a Net Fab, a nastupních vítězů byly Another a 54 Ultra na trojce, velký letní hit Talk To You, Epic Noir in the Box na druhém místě a Calvin Harris z Chessy a Satisfy brali první místo. To je vaše oblíbená skladba. Uvidíme, jestli obhájí prvenství i tento týden. Je to samozřejmě jenom ve vašich rukou. Po reklamě Solomona Skrillex, Rumta, dáme si i Jungle, novinku The Wave, což je velká pohodovka, moje oblíbená věc. Tak si to užijte. Jsme Dance Radio Super Úterý.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Nálze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
4: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
5: Do Brna, do Prahy.
6: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky.

0: Velká to tanční paráda. Bunt, Mape, Den Whitlam, Trippin. My jsme Dance Radio, pořád hrajeme nejlepší tanční muziku. I nadále vám budu hrát další skvělý hity, pokud nevíte co, tak všechno naleznete na webu nebo v aplikaci Dance Radio CZ. Dáme třeba Whitestone, Tony Iggy, Astronomia. Playlistu vidíme projekt Skip the Use s Mossimanem Ghost. A Murder k nám dodají zlomený beaty s Ruth Royal Cola. Pojďme si to užít celou. Už začínáme s novou sezónou Showtimeu, tak si na to počkejte.
1: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Dance Radio. Dance Radio.

0: Posloucháte Dance Radio, More the Crew Royal Cola. S váma pořád Majko C, ale už tu nejsem sám, protože dorazila konečně.
1: Nejsi tady sám, ano, jsem tady ano. S tebou. Dva měsíce jsme se tady neviděli.
0: Ale uteklo to nějak moc rychle.
1: Viď, já když jsem ti psala, tak ty jsi zjistil, že vlastně tady. Takže jsme rádi, že jsme se tady potkali. Nebudeme na vás sami. Opět jsme si pozvali hosta. Je to DJ, je to mladý DJ. A doufáme, že trefí teda do rádia. Občas se nám stane, že dojdou hosti někam plně jinam. Každopádně doufám, já se tady sedám u toho na židli, jo, tak. Ale říká si, DJ Limix, sedla jsem si, protože jak jsem malá, tak na ten mikrofon pořádně
0: nedržám. Prosím tě, jak bylo ve škole dneska? Byla z první den?
1: Jo, jo, jo, paní Šlaka byla hodná, takže...
0: A v jaký třídě jsi byla?
1: Asi pátý. Už po několik.
0: Já jsem myslel, že ve třetí, no.
1: No, tak...
0: Uvidíme, takže showtime.
1: Ve škole určitě, tak za chvilku showtime.

0: Nově přijatým středoškolákům a vysoškolákům ubyla letos jedna povinnost. Své zdravotní pojišťovně už nemusí hlásit, že pokračují ve studiu a zůstávají tak státními pojištěnci. Povinnost oznámit, že studenti po ukončení povinné školní docházky nebo úspěšném absolvování maturity pokračují ve studiu, mají od začátku roku 2026 samotné střední a vysoké školy. Všeobecná zdravotní pojišťovna chce nalákat do regionu, kde nyní chybí doktoři, až 350 mladých lékařů. Studujícím bude nabízet 480 tisíc korun, pokud tam po dokončení studia zůstanou minimálně 5 let. Nejrozsáhlejší a nejdéle trvající investiční akce v rámci stávající sítě pražského metra míří do finále. Poslední etapa rekonstrukce stropní desky nad vestibulem stanice metra Florence a přilehlým podchodem je hotová. Od začátku září se sem od zahájení ranního provozu vrací i dříve omezené autobusy a chodci. Počasí. V úterý očekáváme nad Českou republikou převážně oblačnou zataženou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 23 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio. It's showtime on Dance Radio.
1: Tohle je Showtime na Dance Radio. Dance Radio.
2: Čau, ahoj, my vás vítáme na vlně 89.9 FM. Míša už to tady rozehřejval od 2. hodiny. Já teda jsem přišla před chviličkou. Každopádně po prázdninách jsme odstartovali opět pořad Showtime.
3: Já jsem nervózní, takhle po té dlouhé době. No.
2: Já ne, já jsem se na vás, kluci, tak těšila. To bylo úplně, já jsem nemohla dospat normálně. Tak Showtime opět host, bude rozhovor, bude DJ set. Dnešním hostem je DJ Limix. Řekla jsem to dobře, nebo vyslovuje se to jinak?
3: Ano, ano, je to tak, to správně.
2: A ty pro nás budeš mít i v druhý půlce live DJ set, neboli guest mix, tak v jakém rytmu se můžeme těšit, že to bude?
3: Povedal bych som celkom mix, ale dajme tomu, že je tam hlavne to melodic techno a podobne takéto žánre, ale dosť na komerciu.
2: No, tak to sme zvedaví, sme natešení. Vy rozhodne držte vlno, my to za chviličku odstartujeme, teď si dáme takový menší warm-upíček, na vlně 89.9 FM práve teď startuje pořad Showtime.
1: Tohle je

0: Na Dance Radio odstartoval pořad Showtime Terka, Michael C. a náš dnešní host, kterým je DJ Limix. Ahoj, my tě vítáme ještě jednou.
1: Ahojte.
0: Máme na tebe spoustu otázek, tak víš, co chceš to odstartovat?
1: Já bych se zeptal, když slyším tvůj hlas a tvůj jazyk, jsi přijel zdaleka?
2: Už žijem v Prahe nějakou dobu, jasně. Ale ano, přišel jsem z mimo Česka.
1: A odkud pocházíš přesně?
2: Prosím. Do Slovenska.
1: Jsem poznal.
2: z Rimavskej Soboty.
1: Jasně.
0: Takže DJskou kariéru si odstartoval na Slovensku nebo až v Čechách?
2: Ano, na Slovensku.
0: No tak my se na to zeptáme. Já bych začala asi tím, proč si říkáš zrovna Limix?
2: Ono vlastně, keď sa moje celé meno, krstné meno, otočí, tak je tam niekde skryté to slovo.
0: A jo, když jsem tě hlásil na recepci, jo, je to tam. Tak, ty jsi docela mladej, tak jak jsi vlastně dostal k DJingu a co tě k elektronické hudbě přitáhlo?
2: Já jsem vlastně byl na jednom koncertě, kde rozdávali CDčka Jirmixu od jedného DJa a prostě ten set sa mi tak zapáčil, že som začal postupne neskôr napodobňovať tie rôzne prechody a tak ďalej a postupne to išlo k tomu, že som si kúpil konzolu a potom som sa nejak dostal do klubu v mojom rodnom meste, kde si ma zobral jeden mentor a už to išlo tak ďalej.
1: Jasně, a ten tě učil jakoby s hraním, nebo se učil nějak sám?
2: Ano, on mi vlastně dal, on byl součástou aj DJ Campu, čo je na Slovensku, a on vlastně ma naučil, dá se povedať, většinu věcí, čo viem, dával mi aj v hrania v klube, ktorý, kde byl jako rezident a potom vlastně ho aj organizoval a tak no.
0: To je hezký, že jsi tě zval tak hezky pod křídla.
1: To se hodí.
0: Jak dlouho to je, kdy jsi vlastně začal hrát?
2: Prvú konzolu som si kúpil v 15, ale reálne hranie som začal mať, keď nazvime to, že tie klubové, tak to bolo, keď som mal, ja neviem, 18 rokov, možno 19.
1: A pamatuješ si úplne svoje první hraní?
2: Pamätám si, že prvýkrát, keď mi dal na nejakom jeho hraní hrať, tak som taký stres chytil, že som pokazil prechod a potom som hneď bol, že pod naspäť, ty ideš hrať, ja už nejdem hrať.
0: Jo, ono to človeka rozhodí, no, to je ako jo. A máš třeba nejaký rytm? Před tím, než jdeš hrát?
2: Ani ne, úplně ani nemám.
1: Nějaká akce, kde jsi hrála, která byla úplně nejzatím v kariéře, na kterou rád vzpomínáš?
2: Tento rok jsem vyhrál vlastně DJ Contest na Paradise Opener a tam jsem si zahrál na house stage, čo bylo, že velmi příjemné hraně, bych som povedal, v jiném štýle, než normálně zvyknem. A ještě zároveň velmi si dobře pamätám hrania na Street Dance Party v Lučenci, čo je niečo, čo sme vlastně organizovali tam. A to by som povedal, že boli také najlepšie hrania.
0: To je hezký. A máš třeba nějaký oblíbený track, který poslední dobou hraješ skoro v každém svém setu, když hraješ?
2: Aktuálně je to Cajun. Nie som si s tým názvom. Come to life.
0: Jo.
2: A ano, hlavně ten teraz.
1: Máš někoho vysněnýho, s kým by ses třeba chtěl hrát, zahrát back-to-back set? Asi může být úplně kdokoliv.
0: Jo, nemusí to být jenom z Čech, ze Slovenska, ale klidně i světový DJ, nějaký jméno, světový klidně.
2: Záleží asi, že jaký žáner by som v tu chvíli chcel si zahrať, ale tak například Joris Vorn s ním, keby se podarí, tak to by bylo fakt brutálné.
1: To věřím. Prosím tě, na nějakým neobvyklým místě by se rád třeba hrál?
2: Neobvyklé místa. Povedal by som, že celkom mám rád také tie opustené budovy. A to by mohlo byť zaujímavé, zahrať si v niečom takom, napríklad, že polorozpadnutá budova a tam urobiť nejakú akciu. A celkovo ako zaujímavé miesta sú, keď sa iba uzavrie ulica a tam sa hrá.
0: Tam my ti budem sledovať na Instagramu, třeba to dopadne a třeba si niekde zahraješ.
2: Verím, že.
0: Máš radši klubovou atmosféru nebo open air festivaly? Ať už z pozície DJ, anebo třeba návštevníka nejaký akce?
2: Povedal by som, že open air festivaly sú lepšie, čo sa týka voľnosti hrania, pretože tam je viacej ľudí a teda lepšie sa dá zahrať, že úplne čo chcem. Ale aj kluby majú niečo do seba, keď samozrejme tam nie je iba že pár ľudí, ktorí nechcú sa na nič poriadne baviť, ale povedal bych som, že open air sú asi lepšie.
1: Když se postavíš za mix, třeba v klubu, kde si nikdy ještě nebyl, koukneš na ty lidi, dokážeš třeba nějak rychle odhadnout, co by chtěli slyšet, případně jak dlouho to trvá?
2: ako väčšinou po prvých pár trackoch sa to dá veľmi ľahko zistiť, ale tak keď je tam viacej mladých, tak je vyššia pravdepodobnosť, že to budú také komerčné veci, rap a takéto napríklad. A keď tam sú ženy, tak to budú napríklad Latino to môže byť a podobné veci. Ale hej, do tých pár trackov sa to dá ľahko zistiť.
0: A je třeba nejaká akcia, na ktorý by si rád v budúcnu zahral?
2: Na... povedzme na Kamenci, čiže na Slovensku by som si rád zahral a Beats for Life napríklad, alebo Tomorrowland.
1: Jasne.
0: To je nejčastejší.
1: Jedna poslední otázka před pauzou. Jakou hudbu rád posloucháš, když máš volno?
2: A tu istú, čo hrám. Čiže väčšinou to, čo počúvam, je aj to, čo v tú chvíľu veľmi rád hrám. Čiže napríklad, keď som hral na tom Paradise, tak to boli Organic House sety a tak ďalej. A inokedy je to od Mob a podobné žánry na ten štýl.
0: Hm? Tak první část rozhovoru si zvládl. Máme pro tebe ještě něco, to bude takový... já si to nechám za chvilku. My ti to vysvětlíme. Teď si ještě užívejte takový podkresový setíček od našeho hosta, DJ Limix je tady a za chvilku jsme zpátky.
3: Hm? Tohle je Showtime na Dance Radio.

0: Ano, Dance Radio, i pořad Showtime, i Terka, i Michael C. a náš host, kterým je DJ Limix. Předtím, než nám do uší pošleš svůj guest mix, tak my pro tebe máme ještě takovou, já jsem to pojmenovala nově, já vždycky vymyslím něco nového, aby byl i Míša překvapený.
1: Já jsem
0: to pojmenovala rychlá rádiová palba. Jde o to, že my ti řekneme nějaký věci a ty řekneš první věc, která je ti bližší, jo?
1: Okej, okay. Nebo co ti napadne.
0: Okay. Tak začneš, Míšo?
1: Tak jo, seš raní ptáče nebo noční sova?
2: Nočné sova.
0: House nebo tech house?
2: Tech house.
1: Nejlepší track pro rozjetí mrtvý party podle tebe je?
2: Rihanna, Only Girl.
0: Vysněná světová stage, Tomorrowland nebo Ultra Miami?
2: Tomorrowland.
1: Nejlepší DJ všech dob?
2: Dajme Joris Vorn.
0: První věc, kterou uděláš, když se v neděli vzbudíš po náročném víkendu?
2: Idem ležet dělej.
1: Dokázal bys žít měsíce bez hudby a bez internetu?
2: Ne.
1: Co by se stalo, bys umřel?
0: A ono je, taková... je to taková závislost, víš, je to takový, jako jak jsme na to zvyklí, to je, když nemáš ruku.
1: No. Jo. Hele, já jsem dělal jednou neděli bez internetu a bez mobilu, bylo to úplně skvělý.
0: Hele, já jsem to zkoušela, že já jsem tak 2-3 hodiny. Musím na tom zamakat teda. Beru si od tebe inspiraci, Míša.
1: Ale bez hudby to nebylo vlastně, to bylo bez internetu jenom. Hudba byla.
0: Tak to zkus příští víkend, jo?
1: To je blbý vlastně oboje. Tak nic, beru zpět.
0: A máme tady poslední song, který ti momentálně nejvíce rotuje v hlavě.
2: Aleso, Turn Up The Bass.
0: Pěkně. My ti děkujeme. Za chviličku odehráš svůj guest mix. Je tam nějaká reklamní vsuvka, Míšo?
1: Ano, za 3 minuty to rozpálíme.
0: Tak přesně tak. Takže držte vlnu, pořád člověk tam pokračuje a DJ Limix in the mix za moment. It's showtime on.

0: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
1: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na své dovolené získáte něco navíc. Lenka pro vás má zajímavou pozvánku.
2: Je to tak, opět pro vás máme něco navíc. V rámci exkluzivního konceptu Blue Vibes se můžete znovu setkat s herečkou Ivanou Jirešovou, tentokrát na krásné Krétě. Protáhněte se při lekcích inspirovaných jogou přímo v zahradě pětihvězdičkového hotelu Minos Imperial Luxury Beach na řeckém ostrově Kréta. Od 13. do 20. září si můžete zacvičit hned ve čtyřech různých termínech. Lekce jsou vhodné pro každého, ale kapacita je omezená. Proto se registrujte co nejdříve po potvrzení vašeho zájezdu. Cvičení je zdarma a o příjemnou atmosféru, která ještě umocní vaše zážitky z dovolené, bude postaráno.
3: Ahoj, tady Ivana Jirešová a já se moc těším, jak se společně protáhneme na Krétě.
1: Blue Vibe dovolená plná zážitků začíná na bluestyle.cz.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.
5: Dance Radio. It's showtime on Dance Radio.

0: Showtime na Dance Radio. Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Když se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.
0: Dance Radio. Dance Radio. Tohle je Showtime.

0: Uteklo to, pořád už showtime je skoro u konce, DJ Limix to tady rozjel ve velkým. Ale ještě než se rozloučíme, tak je třeba někdo, koho bys chtěl pozdravit?
1: Chtěl bych pozdravit mojich rodičů, který verím, že počúvají a k ně budem velmi zklamaný. A zároveň bych som ještě chtěl pozdravit Miška a to je asi všechno.
0: No, tak my taky zdravíme, jsme rádi,
2: děkujeme za
0: že jsi přijal pozvání, ano. Že jsi tady odpověděl na spoustu otázek, takže jsi nám odehrál setík. Já tě označím na Instagramu Dance Rádia, takže pokud se někomu líbilo to, jak jsi vtipnej při odpovídání, nebo tvůj setík, tak si tě může najít přes naše sociální sítě. My se loučíme, mějte se krásně, nebo ty se měj krásně.
2: Mě zajímá, kdo bude příští týden, prosím.
0: Bude Matt DJ, koukala jsem, že měl docela našlápnutý léto. Tak uvidíme, co si pro nás připraví tady Féteru Dance Rádia.
2: Tak já se těším.
0: Tak mějte se krásně, kluci. Spolu se uslyšíme třeba někde v klubu, nebo uvidíme, s Míšou se uvidíme za týden.
2: Mm-hmm. A za chvilku Ferry Corsten a Destination Radio.
0: Tak držte mlnou, jsme Dance Rádio. Čau.
3: Dance Rádio. Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz. Dance Radio. Dance Radio. Resonating from around the globe.

Dance Radio.